pod stromeček jsem si mohl sám sobě tak ako. To jsem si už nadělil předtím. No, potom jsem si lehl pod ten stromeček a usnul. Ráno mi tam našel nějaký Vietnamec. Říkal, že jsem byl mrazem úplně stuhlej. Zavolal za záchranku a po policajti. No, a představte si, když ty policajti ohledávali místo čičinu. No tak za tou za záchodovou místou našli tu kliku o těch dvě. To je rozdíl. Opravdu. No jestli to nebyla smůla. No ale to už se tak někdy stává. No. A o tom to je. Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak nejprve takový... Cože? On se mi do toho vysmrkal. No, přitom ještě nejsou Vánoce ani, kdyby ho to dojalo aspoň. Nejprve takový stromek musíme mít, že ano. Proto nejlépe již v létě jdeme do lesa, že ano, a uřízneme si ostudu, že ano, tedy ostudu taky, protože a hajný, kde se vzal, tu se vzal. Že hajnému, který požaduje pokutu, zacpeme ústa tím, že vytáhneme pohotovostní bankovky, že ano. Bankovky mu necpeme do úst samozřejmě, ovšem po kapsách. Vážení přátelé, proč již v létě jdeme do lesa? Ano, až jednak zima se nás zeptá a pak jsme nevěděli, co máme odpovědět. A za druhý taky stromek, který jsme si uřízli již v létě, že bude připraven na Vánoce pěkný, suchý, holý, nic na něm nebude, takže si nezaděláme dobytek, příbytek jehličím. Stromek Vánoce se nezadržitelně tedy už potom blíží, že ano, takže nejlépe již tak v září musíme si uvědomit, že stromek, který budeme, nemůžeme během Vánoc, ten stromek se neudrží sám takhle, aby stál takhle nějak, my, že bychom rukou, to by nás bolela celý Vánoce. Musíme se seženeme si takový kříž, třeba dřevěný, každému z nás, vážení přátelé. Jak jsme na tomto světě, stačí prostý kříž. Teďka nesmrká, no. Z dubového dřeva, že ano. Do prostředka kříže si vydlábneme, nejprve se nadlábneme, aby jsme měli sílu do dalších akcí. Vydlábneme si do prostředka kříže otvor, že ano. A vezmeme dolní polovinu kmenu, kmenu peňu, jak mám, jak je, pňu, dolní konec stromku, ten tlustej, ořežeme, přátelé, vezmeme si nůž a nožem, ořežeme, asi jako se řeže dětem tuška do školy, že tuha se nám neobjeví.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Haló?
2: Tady je Šimek, divadlo Semafor.
1: Tady Sovák, dobrý večer.
2: Hluboce se klaníme a já poprosím publikum, aby vás také pozdravilo třeba slovy dobrý večer.
3: 3, 4.
4: Dobrý večer.
2: No,
1: je.
2: No máme...
1: Jsem si připadal jako Franz Josef.
2: Máme plno zase po létech, radost. Můžu se zeptat, co byste nám doporučil ze svého bytu? Co bychom si měli třeba také udělat, zařídit, jestli tam máte nějakou specialitu?
1: No to ani ne, já nejsem, tak bych tak řekl, nějaký takový bytový fintílek. Mně stačí, když na mě neprší, a to skutečně ne. Akorát jsem tady měl poslední dobou takový převoz. Já totiž nenávidím malování a je to o mě známo. Každý rok jeden den prožít v průvanu, máš o nic nepochopitelných důvodů, odevřou okno a topěj. To se mi zdá naprosto nesmyslný. Zdůvodňují to nějakým prouděním vzduchu a že to rychleji schne. Někdo mi říkal, poslyšte, pane Sovák, dejte si tapety. To máte na 5 let pokoj. Pán výborně, dal jsem si tapety a 5 dní jsem žil v průvanu, pak oni to 5 dní lepili.
2: Takže jste si to vybral na jedno vlastně.
1: Přesně tak.
2: Můžou se diváci ptát na cokoliv?
1: No jistě, že ano. A kdybych náhodou, nedej pánu, něco nevěděl, tak písknu.
2: Já už jsem tady přichystán z dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
1: No poslyšte tohle, to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám a nevážím si lidi, kteří na to věří, to je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl, to není důstojno člověka 20. století. Ovšem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
2: Na čem právě pracujete?
1: Na čem pracuji? No tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad by se mohla televize zlobit, že jí konkurujem, to snad by jsme... Měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.

0: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
1: No, já mám ani tak zahrádku jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. A poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že to je ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se.
0: Chodíte rád na houby?
1: Já? To vám někdo poradil.
0: Ne, tady je dotaz.
1: No vášnivě rád chodím na houby. S Andulkou. To není kanár, to je manželka. Dokonce profesorka. A si myslím, že nemůže škodit, že v bytě jeden vzdělanec. No to chodíme nejen tak nějak hala-bala. To máme přesně organizovaný a specializovaný úkol. Já napřed najdu les a ona tam potom vždycky nazbírá houby.
0: Vynikáte v nějakém sportu?
1: To bych ani neřekl. Jo, skok na špek.
0: Čili skok na špek, dobře.
1: Ano, no, tak povídám, kdyby to bylo zařazeno na olympiádě, tak máme pravidelně zlatou.
0: Teď je zajímavý dotaz, to mě osobně také moc zajímá. Kam se vlastně datuje vaše přátelství s Miroslavem Horníčkem?
1: No, dlouho, já to tak nepočítal, ale takový to nejužší a nejtěsnější přátelství vzniklo na vojně v Milovicích. Tam jsme se jako zblížili právě. On byl takový strašně veselý vždycky a on se ohromně smál. No já jsem o něm už toho řekl a napsal hodně. My jsme spolu prožili spoustu zážitků, ale že to byla vždycky taková švanda, to jsem se dověděl, že ho vypráví.
2: Tak a budeme hned pokračovat v pořadu v odpovídání dotazů a pozveme na jeviště pana Miroslava Horníčka.

0: spolupracujete jistě rád s Jiřím Sovákem.
1: No jo.
0: On vám zase prý rád udílí rady. Ano. Jednou vám dokonce udělil hereckou radu.
1: Ano, ano, on mě dává celou radu rad. To je takový můj Komenský, Sovák. Já mám svýho osobního Komenský. On od dětství do dneška inhaluje život způsobem, který nikdo z nás asi už nezná, neumí nebo není mu dán. To je sopka zvláštních zkušeností. On, skutečně od dětství, on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, ale jeho tatínek měl nějak hospodu. A on říkal, čeče, já když jsem ráno, než jsem směl do školy, tak jsem musel vycítit nálevní pult. A to už tam chodili takový notorici ráno, který se ani nevobuli, už je v trepkách jenom, že jo. A tam chodil jeden, který vždycky chtěl pravidelně dva velký rumy, jo. A Jirka Sovák jako malý kluk už stáhl nahoru na regál, že jo, podal mu rum, nalil a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl tedy potvora, že jo, na lidi, tak jsem pozoroval, až když on začal pít, teprve, až když začal pít, tak Jirka tu flašku špuntoval a dával nahoru. A on nikdy nesnes to pomyšlení, že on to uklízí, že bude chtít ještě jeden. A vždycky se zakouskal. A on čekal z rozkoší, až se napije, aby se zakouskal. A jiný zase ten dostal panáka, tak všecko vyjel, protože už se mu tak třásil ruce, neudržel nic. A ten vždycky přišel, chtěl rum, tak Jirka mu nalil panáka a on si vzal, jako když máte zlomenou ruku, tak zabalíte do takového toho závěsu, že jo. Já si udělal takový šátek, Jirka mu dal ten rum, ono takhle vytáhl. Na prcka. A pokud je o rady Sovákovi, no, to on má takový, víte, on má takový krásný životní rady. Nedávno ke mně přišel a povídá, člověče, mě přestávají zajímat lidi, já začínám študovat koně. Tak jsem hned viděl, že to je nějaká blbost, ale... Co? A on říká, já jsem byl v Hřebčinci na návštěvě a tam jsem pozoroval ty hřebce, jak jsou uvázaný v těch kojích, tak když vedou kolem klisny, tak ty hřebci se rvou od těch postraňků a bušejí kopytama do těch žbrlení a to a šílej, že jo. A tady se pozoroval tak, takový starší hřebec a žral voves. Ale věděl, že kdyby neprojevil vášeň, že ho vemou na jatka, tak vždycky jak žral a šíkol jen klisný, tak on udělal říkal, vidíš, a to je náš případ, jo? Musíš projevit zájem, ale hlavní věc je to žrát.
2: Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No, tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil to. A takže vás nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí, nevědostý ženich, který byl poprvé v tomto prostředí, neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jí vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, a jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená nevěděla nic a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam říká, v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. To vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak vydal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Salenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte, nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak se všiml dobře, jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosili, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála, došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... Je krásná, jsi řekla Zvyšková, tak to je... Ještě jednou děkuju paní Libušce Čtvrtničkové. Pan Roučka tady se napsal krásnou věc. Pan Roučka je z Prahy. Pan Roučka z Prahy, výtvarník, napsal, že došlo k zajímavé věci. On jel svým vozem, když tu vidí dva vozy. Jeden, ten vůz byl zaparkován v příkopě směrem tam a druhý v příkopě zaparkován směrem zase onde. Řidiči byli bezvědomí. Když se k ním přiblížil, vzkřísil napřed jednoho, pak do druhého a oba měli takový boule. Ty řidiči měli boule. Přihodilo se toto, že oni totiž byli strašně rafinovaní. Ona byla mlha. A jak byla mlha, no, tak samozřejmě každého napadne sundat si to okýnko a pozorovat. Oni jste viděli lépe. Tohle došlo. Tomu se v žargonu říká čelní náraz. Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně. Má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
2: Já myslel Mimoň.
1: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Pudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. Jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká, čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, to bylo nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo, baba. Co říkáte?
2: A říkám, baba.
1: A jaká baba?
2: Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a za seba. Baba, tak jako jo jo.
1: Je tak baba jako jo jo, já nevím, no jo,
2: tak
1: jo.
2: Tak jsem to myslel.
1: Jo jo.
2: No.
1: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
2: No jo. No tak řekněte něco podobného.
1: Jo. No. A víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného. No. Vy náhodou taky ne?
2: Já? A? Taky ne. No jo. Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
1: A co?
2: Jouda zemřel.
1: Jouda?
2: Jouda.
1: Jaký Jouda?
2: Franta Jouda.
1: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
2: Je to tak, zemřel.
1: Prosím vás, a úplně?
2: Jo.
1: Jo. Tak to on už nežije, co?
2: Teď prej už ne.
1: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
2: Já nevím, najednou prej byl pryč.
1: Prosím vás, a kde?
2: No co kde?
1: No kde byl?
2: No já nevím.
1: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
2: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
1: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím nežije. Vás, jak je tohle možný?
2: Já nevím.
1: Takovej hodný člověk to někdy byl, no. Víte?
2: Ještě minulej týden byl naživu.
1: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
2: Jo.
1: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
2: Ale umřel. Na traverzu.
1: Prosím vás. Zápal, jo?
2: Ale ne. Spadla na něj.
1: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
2: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
1: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
2: No Jouda.
1: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
2: No vy jste ho neznal?
1: No já myslím, že jo.
2: No, tak to byl on.
1: Jo, takovej malej černej, že jo?
2: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
1: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený krávě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se mý mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslil jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven. Řka, že takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptl mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednou. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné. Zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. Ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy,
ohlásil malý asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysílení do příkopu. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slečno.
2: Prosím, přejete si.
1: Za hodinu letím do Brna, objednal jsem si biftek, abyste mi přinesla nějakou chrupavku, nebo co?
2: Pardon. To není chrupavka, to je šlacha.
1: No a co, chrupavka nebo šlacha, já v tom nevidím velký rozdíl.
2: V tom je rozdíl. Šlacha je pružná tkáň, která připojuje svaly ke kostře, zatímco chrupavka je...
1: Moment, prosím. O chrupavce není v jídelním lístku jediná zmínka. Tady stojí napsáno biftek. Ten jsem chtěl. Hovězí biftek. Hovězí je u mě kráva. Žádná chrupavka.
2: Kráva samice tura domácího. Název pro vzrostlá samičí individua přežvíkavců. Mládě se nazývá tele, vzrostlé individuum potom jalovice a teprve až po obřeznění říkáme kráva. Délka střev 20 metrů, dojivost, ta je podle plemene, kostromská nadují až 10 000 ročně, zatímco...
1: Moment, takhle se prosím nedorozumíme. Já jsem si objednal biftek a chci biftek. Délka střev mě nezajímá. Zavolejte mi vedoucí nebo ředitele nebo někoho, koho tady máte.
2: Co si začte prosím přát?
1: Já jsem si objednal podle jídelního lístku biftek. Ano? Mm-hmm. Tady slečna mě přinesla zcela odlišnou, ne-li přímo protichůdnou část řečeného sudokopitníka. Česky řečeno, nedá se to už vejkat.
2: Já vám dost dobře nerozumím, oč vám vlastně jde. Náš milý host to říká špatně. Žvíkání je zvláštní druh přijímání potravy u některých živočichů. Jistě mi rozumíte, že? Jejíž žaludek má 4 části. Zatímco žaludek velblouda má jenom části 3.
1: Tak dost. Já osobně jsem, prosím, živočich, který má pouze jedinou část. Já chci biftek, který se dá sníst a nemusí se žrejkat.
2: Pardon, naše servilka Barie vystudovala vysokou veterinářskou školu a v otázkách živočišné výroby se dokonale vyzná. Mít její znalosti, kterýkoliv zootechnik, tak oblízne všech 5 prstů.
1: Já nejsem zootechnik a stačilo by mě úplně ke spokojenosti, kdybych měl příležitost se oblíznout nad objednaným biftekem. Ano, přineste mi, prosím, biftek, jak je psáno v menu. Dejte mě biftek, jak to stojí v menu. Co jak jsem řekl? Povídám biftek, jak chci biftek, jak je to stojí v menu.
2: Vy máte špatnou výslovnost, pane. Menu je slovo francouzského původu a neříká se menu, ale menu. Chápete to, prosím, menu.
1: Dobře, tak tedy menu. Ale mě jde spíše o ten biftek. Menu si můžete strčit za klobou.
2: Krásně jste to řekl, vy máte vynikající talent. Nože nyní se podívejme na druhé slovičko, které je zase opět anglického původu. Je to slovo beefsteak. Ano, dlouhé i a diftong e.
1: Jaký diftong? Prosím, kuchař Rorejs ceny kontrolovala šupinatá. Jaký diftong?
2: Diftong není náš zaměstnanec, pardon. Diftong je dvojhlas.
1: Tak mi to přinese třeba stojí v dvojhlásku, jak to stojí v menu. Ale nedějte tady ze mě šaška.
2: To by mě bylo velice nepříjemné, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šaška.
1: No děláte mě šaška.
2: No nikdo z vás nedělá
1: šaška. Ne, děláte mě šaška.
2: No to by bylo veliké fopa, kdybyste se domníval, že já z vás dělám šaška. Nikdo z vás nedělá šaška, pane.
1: Ne, děláte šaška.
2: Ne, nedělám za šaška. Prosím, já jsem vystudovala institut cizích jazyků a v tomto směru mám dokonalé znalosti, pane. Víte, každý jazyk, rozumíte mě, to je...
1: Já nechci žádný jazyk, já chci pořádnej normální biftek, jak to stojí v menu.
2: Jak jsme se dohodli, prosím, opakujte to.
1: Nebudu nic opakovat, nebudu nic opakovat. Zavolejte mi vedoucí, nebo ředitele, nebo provozního, nebo někoho.
2: Co pak se přihodilo, jste snad nespokojen s obsluhou?
1: Vážená paní.
2: Prosím.
1: Já jsem z Moravy.
2: Ano.
1: Ne, já nevylučuju, že se nevyjadřuju zcela přesně česky, i když o tom tedy pochybuji. Tyto dvě dámy mi zřejmě dost dobře nerozumí, protože jedna mi nabízí chrupavku a druhá zase jazyk. Já se vás táži. Mám já právo a nárok na to si tady objednat a sníst normální pořádnej beefsteak? Jak to stojí v menu?
2: Zajisté. Zde existují určité právní vztahy. Jejímž účastníkem jste na jedné straně vy, jakožto fyzická osoba, a straně my.
1: Pardon. Jakou fakultu jste rášila vystudovat?
2: Právnickou.
1: A tady, prosím, tady toto, to je restaurán, anebo akademie věd?
2: Samozřejmě restaurán.
1: Restaurán. No tak když je to restaurán, já vám něco povím. Já mám důvodné podezření, že vy máte tady někde manžela, vy tady máte byt, že ano, a vy tu máte slušný plat. To všechno bych dovedl pochopit. Já mám ale podezření, že to všechno máte, ale že nemáte kuchaře! Tak mě sakra přivejte někoho, kdo má hotelovou školu a kdo mě přinese pořádný beefsteak, jak to stojí v menu, na což mám právní nárok, jakož to fyzická osoba. Jinak vám tady z toho udělám Valašskou budu!
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na přímluvu ředitele cukrovaru v Dimokorech získal Cimrman místo učitele na tamní obecné škole. A v Dimokorech své české nebe také dokončil. Hru napsal autor s úmyslem, aby byla kočovnými a ochotnickými spolky tajně hrána a připravila tak národ na převratnou poválečnou změnu. V režijních poznámkách pak budoucím inscenátorům doporučil, aby tento protirakouský text uváděli raději pod bezpečnějším titulem Sláva císaři. Bylo ovšem třeba text rozmnožit. Ve válečné době, kdy byl kopírovací papír jako strategická surovina pro civilní sektor nedostupný, vymyslel Cimrman takzvanou živou kopírku. Ta byla schopna pořídit 27 kopií naráz. Nadiktoval svou divadelní hru všem 27 žákům čtvrté třídy dimokorské školy. Ukázalo se však, že kopírku náročný text nudil a nepracovala bezchybně. Největší potíže jí dělalo tvrdé a měkké i. A již po prvních 5 hodinách psaní hlásila, že jí bolí ručičky. Nespolehlivou součástí živé kopírky byl syn místního četnického strážmistra, repetent Antonín Bauer. Ten si doma tatínkovi postěžoval, že místo hodin počtů, dějepisu a náboženství píší neustále něco o Havlíčkovi a Husovi. Rozhovor naštěstí vyslechla strážmistrova služka, dcera povozníka Horáčka z nedaleké vsi Nové Zámky. Dnes Cimrmanova ulice číslo 4. Tato Cimrmanova ctitelka ho naštěstí varovala. Těsně před domovní prohlídkou stihl autor všech 27 kopií své hry spálit a originál poslat jejímu otci. Ten jezdil pravidelně do cukrovaru pro krmnou melasu a mohl tedy předat nebezpečný text horlivému vlastenci, řediteli Hlušinovi. A tak se tento jediný exemplář českého nebe v šanonu melasa Vídej pro budoucí pokolení zachoval. Ze svého skromného příbytku na půdě dimokorské školy vedl Cimrman čilou korespondenci s přáteli na frontě. Účastně s nimi prožíval jejich dilema bojovat za rakouský trůn, který z duše nenáviděli. Někteří z jeho uměleckých přátel se záhy odmlčeli. Cimrman se zprvu obával, že padli. Ale brzy vešlo ve známost, že mnohým se podařilo přeběhnout do zákopů, které pod kompetenci rakouské polní pošty nespadaly. A tady se dostáváme k válečnému úkazu, nad nímž dodnes stojíme v údivu. Představme si to konkrétně. Zoufalý raport za raportem mu z fronty nepřestával psát Fráňa Šrámek a Stanislav Kostka Neumann, kteří zůstali jako většina českých vojáků v rakouských zákopech. Ale třeba už malíř František Kupka z Opočna a sochař Otto Gutfreund, mimochodem pozdější autor Babiččina sousoší v Ratibořickém údolí, už vystrkovali hlavy ze zákopů francouzských. A jiní kamarádi jako spisovatelé František Langer, Rudolf Medek a Josef Kopta hloubili legionářský úkryt v zamrzlé půdě Ruska. A aby toho nebylo málo, Cimrmanův kavárenský společník Jaroslav Hašek si přišíval na rubášku hvězdu komisaře právě vzniklé Rudé armády. A největším českým paradoxem je snad to, že zatímco mladý poručík Jan Masaryk je dekorován rakouským řádem za statečnost, jeho otec Tomáš Garrigue Masaryk jako vrchní velitel legionářských vojsk Rakousko-Uhersko boří. Když se dnes zastavíte na návsi kterékoliv z našich vesnic, podle pomníčků se jmény padlých v první světové válce poznáte, že každá z nich musela za tuto válku zaplatit krutou daň. Jak se postavit k tomu, že Češi umírali na protilehlých frontách, i na to se snaží odpovědět Jára Cimrman ve své poslední hře. Objevuje se v ní řada velkých postav naší historie. Možná, že ne všechna jména a všechny události vám budou známé. Buď proto, že jste v hodinách dějepisu nedávali pozor, nebo jste chyběli, nebo vám to vůbec neřekli.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak se podívejte, pane Růžička.
2: Ano, prosím.
1: Uklidněte se.
2: Ano, prosím.
1: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tamtéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
2: Ano, prosím.
1: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
2: No, čím jsem jako majznu, jo? Bádzamrem.
1: Co?
2: No, kladivem.
1: Ano. A co bylo dál?
2: No, dál jsem omdlel. Hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte, ne tento, to kladivé.
1: Ano, no. já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
2: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
1: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
2: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola. Po práci teda, samozřejmě, že jo? Po práci.
1: Samozřejmě.
2: Ano. No, černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
1: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračuj.
2: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako Ptáčkovi. No, aha, víte, to jste ještě neviděla.
1: A co, nebo no, koho?
2: A je to Ptáčka, víte, aha, ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
1: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana Ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan Ptáček nějak provokoval?
2: Mě? Co mě? Všecky chlapy v celém domě.
1: Aha. A čím vás provokoval?
2: Čím? No, vy se furt tak ptá, to máte těžký, no, on tak vrněl, víte.
1: Ale pan Růžička, přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
2: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl, to byste musela vidět a hlavně slyšet. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černýmu volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No.
1: Takže vás pan Ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
2: ale
1: že?
2: To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, Ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na Merunky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt, to tak pořád dokola. No, kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pic, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
1: Ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana Ptáčka nějak připravoval?
2: No, připravoval, no to ne, to ne. No, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo. My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
1: pane
2: on byl cejti, dali jsme to
1: pryč. Pane Růžička, prosím vás,
2: no.
1: K věci.
2: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo. No a když jsem jí slouk, tedy jako tak pobyl, potáh, tak jsem šel domů.
1: A to kladivo jste měl sebou?
2: Jo, teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, ono, s kladivým je to vždycky lepší, znáte to, no. Ten nemá to, ten zase ono, no, kladivo se hodí vždycky,
1: jistě,
2: ne.
1: Jistě, pane Růžička. No, ve vašem případě, bohužel.
2: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal. Trpaslíka, Ptáčka. Dnes nákup a vrněl štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
1: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
2: No, jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrnila dnes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo. Víte, co se mě dělá? Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem ondal. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfásnu, jako kolik dostanu?
1: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava. 101.1.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

tělo orosí dech. Už dobře znám to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: nutnou nudu.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Co to je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký pátek. Oběť včerejšího napadení u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Oznámil to včera večer policie. Podezřelého útočníka policisté zadrželi počinu. Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole také studovala, údajně kvůli rozchodu.
6: Co se děje v kraji?
7: Policejní pyrotechnik ve středu v Nové Vsi na Havlíčkobrodsku zlikvidoval část ze 40 kg nábojů. Při zbraňové amnestii je spolu s podomácku vyrobenou zbraní odevzdala v Chotěboři žena, která je našla při vyklízení půdy domu. Před týdnem muž v hlavě odevzdal přes kilo Semtexu. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump neuvedl žádné podrobnosti a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Odpočinek, regenerace, individuální program a společná večeře. Takový byl plán české hokejové reprezentace pro včerejší den. Hráči mají 2 dny volna a cílem je dobít baterky. Na led se tým vrátí dnes, kdy má dopoledne vyhrazenou tréninkovou halu ve Freiburgu. Národní tým se připraví na Slováky, proti kterým nastoupí zítra od 16:20.
6: Rádio Jihlava. 100.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si stěžuje doktorovi. Pane doktore, proč musím Lenky zapíjet tak hnusným čajem? Sestro, kolikrát vás mám ještě upozorňovat, že se bažant na stolek nedává?

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition s helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já,
1: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Jsou to zprávy, vítejte. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami či významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví.
6: Co se děje v kraji?
7: Ve včerejším krajském kole soutěže Mladý zdravotník v Havlíčkově Brodě, která je určena žákům základních škol, byly nejúspěšnější týmy z Havlíčkobrodska. V kategorii prvního stupně základní školy podali nejpřesvědčivější výkon při poskytování první pomoci děti z obce Pohled. Mezi staršími žáky dali rozhodčí nejvíc bodu týmu z Havlíčkobrodské základní školy Štáflova. V celostátním kole soutěže, které bude 20. června v Mladé Boleslavi, se děti z Vysočiny pravidelně umisťují na předních místech. Část původního točitého schodiště Eiffelovy věže, která pochází z konce 19. století, se včera v pařížské aukci vydražila za 450 160 eur, tedy v přepočtu za bezmála 11 milionů korun. Konstrukce byla přes 40 let v soukromé sbírce anonymního prodávajícího. Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolil na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčky, útočníka Kabonga a záložníky Sojku s teprve 17-letým Sochurkem. Širší nominaci na šampionáty jsou i útočník Chorý a obránce Douděra. Po zranění se vrací Hložek.
6: Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mládenec říká matce: potkal jsem nádhernou dívku, ale nevím, jak na ní. Tak jí pošli květiny, pozvi k sobě na večeři ve dvou a uvidíš. Potom referuje matce: nic z toho nebylo, chtěla u mě umýt nádobí. No počkej, co je na tom špatného? No jo, když ona ho chtěla umýt před jídlem.

0: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký pátek. Oběť včerejšího napadení u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích zemřela. Oznámila to včera večer policie. Podezřelého útočníka policisté zadrželi počinu. Podle médií student školy pobodal dívku, která na škole také studovala, údajně kvůli rozchodu.
6: Co se děje v kraji?
7: Policejní pyrotechnik ve středu v Nové Vsi na Havlíčkobrodsku zlikvidoval část ze 40 kg nábojů. Při zbraňové amnestii je spolu s podomácku vyrobenou zbraní odevzdala v Chotěboři žena, která je našla při vyklízení půdy domu. Před týdnem muž v Jihlavě odevzdal přes kilo Semtexu. Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump neuvedl žádné podrobnosti a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. Odpočinek, regenerace, individuální program a společná večeře. Takový byl plán české hokejové reprezentace pro včerejší den. Hráči mají 2 dny volna a cílem je dobít baterky. Na led se tým vrátí dnes, kdy má dopoledne vyhrazenou tréninkovou halu ve Freiburgu. Národní tým se připraví na Slováky, proti kterým nastoupí zítra od 16:20.
6: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
8: Hezké dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Moderní dopravní uzel v Jihlavě vstupuje do závěrečné fáze. Více o tom za chvíli, teď další hity.
9: Mám v hlavě naše dny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Haló, policie? Dobývají se ke mně vymahači výpalného. Prosím vás, postarejte se, aby zůstalo co nejvíce stop. Hlavně krvavých. My už se v tom pak nějak vyznáme.

0: Většina z nás zrcadla ve výtahu využívá ke kontrole svého vzhledu. Někdo potom třeba k focení selfíček. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, z jakého pravého důvodu tam ta zrcadla jsou. Výtah je jako autonomní vozidlo, které nám ulehčuje život a dnes ho bereme jako něco zcela běžného. Není tomu tak ale u všech. Spousta lidí se ve výtazích necítí dobře a trpí úzkostmi. Ve většině případů se jedná o klaustrofobiky. A právě kvůli nim se do výtahů dávají zrcadla, která lidem s fobií pomáhají překonat strach. Zrcadla totiž vytvářejí pocit prostornosti a člověk se tak necítí stísněně. Kromě toho fungují i jako rozptylovače, kdy se mozek začne soustředit na nás, místo toho, aby dal průchod strachu a iracionálním myšlenkám. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. V Příloženech u Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku bude místo azylového domu pro matky s dětmi nově zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Změnu služby připravuje k 1. červnu organizace Na počátku, která tamní areál provozuje. Za chvíli zprávy, teď další ty.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: V Kauflandu.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu ohledně ústavního výkladu pravomocí je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře.
4: Co se děje v kraji?
5: 8 mužů z Mongolska předkládalo podle policie úřadu v Havlíčkově Brodě falešná potvrzení, aby získali řidičské průkazy na nákladní auta a autobusy. Kriminalisté případ řeší jako trestný čin poškození cizích práv. V případě odsouzení hrozí mužům ve věku 24 až 49 let, kromě zákazu činnosti také vězení až na 2 roky. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc.
4: Sport.
5: V mexické Guadalajaře, kde se během letního mistrovství světa představí i česká fotbalová reprezentace, odhalili 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského útočníka Pelého. Hvězdný fotbalista, který zemřel v roce 2022 ve věku 82 let, si tam zahrál během mistrovství světa v roce 1970.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Střední školy na Vysočině mají kapacity pro druhá kola přijímacích zkoušek. Více o tom povíme za okamžik, teď další muzika.
4: Rádio Jihlava. 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co vás trápí, děvče? Proč se ptáte, pane doktore? No tak, proč byste jinak chodila k psychiatrovi? Ale pane doktore, já jsem vaše sestra a už u vás pracuju 5 let.

Ladíte Rádio Jihlava. Jihlava dokončila nové záchytné parkoviště P plus R v Mostecké ulici poblíž nákupního centra a sportovišť. Na více informací si počkejte za chvíli.

0: hlava dokončila nové záchytné parkoviště P plus R v Mostecké ulici, poblíž nákupního centra a sportovišť. Řidičům nabídne 49 bezplatných parkovacích míst s možností stání až na 24 hodin. Součástí úprav byla také oprava části vozovky a zpevnění dalších parkovacích míst. Teď už další muzika, za chvíli zprávy a já se těším opět po víkendu, tedy v pondělí 9 dopoledne.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů.

0: 50 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezký den. V Praze otevřeli vůbec první akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a mladistvé u nás. Unikátní zařízení má sloužit malým pacientům, kteří kvůli dlouhým čekacím lhůtám nemůžou rychle sehnat odbornou pomoc. V péči psychiatrů je v Česku více než 67 tisíc dětí.
8: Co se děje v kraji?
9: Policejní pyrotechnik u Nové Vsi na Havlíčkobrodsku zlikvidoval část ze 40 kilo nábojů. Při zbraňové amnestii je spolu s podomácku vydobenou zbraní odevzdala v chotě Boři žena, která je našla při vyklízení půdy domu. Zřejmě patřili jejímu otci. Před týdnem muž v Jihlavě odevzdal přes kilogram Semtexu. Americký prezident Donald Trump oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti a proto není jasné, kdy ani odkud vojáci dorazí.
8: Sport.
9: Čeští hokejisté se po včerejším volnu sejdou k tréninku před zítřejším duelem se Slováky. Výběr Radima Rulíka čekají ve skupině B ve Friburgu ještě 3 zápasy, ve kterých budou usilovat o co nejlepší postavení vzhledem ke čtvrtfinále. V pondělí je to duel s Norskem a v úterý pak nastoupí proti Kanadě.
8: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
10: Krásné páteční slunné ráno, dámy a pánové, tentokrát s datem 22. května. Mimochodem, dneska je Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Každopádně jsme momentálně na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Tak co vás všechno dneska čeká, co vás nemine? Dozvíte se třeba to, že Merz navrhl, aby se Ukrajina stala přidruženým členem Evropské unie. No a samozřejmě spousta dalších zajímavostí a perliček na vás čeká, když budete poslouchat dále vlny 101.1 FM. Tak si na všechny ty informace počkejte, já vám přeji, ať se vám pátek vydaří přesně podle vašich představ a začneme rovnou muzikou. Tak tedy hezký den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám za vámi první mix největších světových i domácích hitů a přeji vám, ať se vám hezky a nerušeně poslouchá.
8: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Oblíbená pěvecká soutěž Superstar se vrací ve velkém stylu. Na televizní obrazovky nastupuje v moderní a dynamické podobě a v porotě přivítá velká, ale i překvapivá jména. Hodnotit pěvecké výkony budoucích hvězd bude kromě Pala Habery například zpěvačka Eva Farna.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Australská popová ikona vyděsila své fanoušky. Zpěvačka Kylie Minogue odhalila v nové dokumentární sérii natočené pro Netflix šokující střípek z minulosti. 15 let po první bitvě s rakovinou v roce 2005 a úspěšné léčbě i nádor prsu potkal znovu. Má druhá diagnóza pak přišla v roce 2021. Podařilo se mi ji utajit, vzpomínala zpěvačka Kylie Minogue.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Pro klávesistu je poranění prstů na rukách tím nejhorším snem. No a právě to se stalo Michalu Davidovi. Během vaření mu sjel nůž a odnesli to hned dva prsty na levé ruce. Naštěstí to není hluboké a tak se to obešlo bez lékařské pomoci. Ale několik dnů bude teď muset mít prsty olepené náplastí.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manžel říká manželce: hele, proč se se mnou nebavíš?
2: Urazila jsem se.
1: Aha, a proč? No, to už si nepamatuju.

0: Máme dneska pátek, je 22. května, vy posloucháte Rádio Jihlava a my se společně teď podíváme do kalendáře, kdo pak, že nám to dneska slaví svátek. Tak jsou to Emil, Emilián, Rita, Julia a Juliána. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Yeah.

0: ti štěstí. Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Dneska máme pátek 22. května a před námi jsou dvě pranostiky, které pro ten dnešní den platí. Jedna říká: svatá Julie záhonky nám zalije. Nebo: když má svátek Juliána, slunce hřeje už od rána. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. V dohledné době lze podle odborníků z Krkonošského národního parku očekávat, že roztaje legendární sněhové pole mapa republiky. Podle středečního měření má rozlohu 850 metrů čtverečních a maximální mocnost je 2,2 metru. Roztaje tedy zřejmě ještě v květnu.
6: Co se děje v kraji?
7: V krajském kole soutěže Mladý zdravotník v Havlíčkově Brodě, která je určená žákům základních škol, byly nejúspěšnější týmy z Havlíčkobrodska. V kategorii prvního stupně základní školy podali nejpřesvědčivější výkon při poskytování první pomoci děti z obce Pohled. Mezi staršími žáky dali rozhodčí nejvíc bodů týmu z Havlíčkobrodské základní školy Štáflova. Cesta do Egypta by se i českým turistům mohla brzy zjednodušit. Země totiž chystá digitální víza po příletu, která mají zrychlit odbavení a omezit fronty na letištích. Novinka odstartuje v Káhiře a postupně se bude rozšiřovat.
6: Sport.
7: Česko zítra čeká pikantní střet se Slovenskem. To je zatím 100% a minimálně do zítřka je v tabulce skupiny B, druhé jen o skóre za Kanadou a obod právě před Čechy. Finští hokejisté porazili v Curychu Lotyšsko 7-1 a po čtyřech odehraných zápasech mají na kontě maximální počet 12 bodů. Lotyšsko má po čtyřech zápasech 3. Kanada zdolala ve Friburgu Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunula do čela skupiny B před Česko.
6: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
8: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je poledne, tak mám pro vás další recept. Dneska to budou zapečené brambory s mletým masem. Čeká vás to už za malou chviličku. Tak mezi tím vychutnávejte další hit za hitem a já vám přeji příjemný poslech.
6: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Posloucháte páteční dopolední nebo spíše polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a když je poledne, tak mám pro vás recept. Dneska to budou zapečené brambory s mletým masem. Brambory uvaříme ve slupce do měka asi tak 20 minut podle velikosti. Uvařené brambory potom necháme lehce vychladnout a oloupeme. Nakrájíme je na kostičky, osolíme a opepříme. Zapneme nahřívat troubu, připravíme pekáček, který vymažeme sádlem. Cibuli oloupeme, nakrájíme na drobno. Na pánvi rozehřejeme olej a necháme cibuli zesklovatět. Přidáme prolisovaný česnek a mleté maso. Orestujeme, osolíme, opepříme a vmícháme kečup. Brambory promícháme s masovou směsí, rozdrobenou nívou, dáme do pekáče a zalijeme smetanou. Vložíme do vyhřáté trouby a pečeme při 180 stupních asi tak 30 minut. No prostě do zlatova.

0: Krásné páteční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Pane policisto, haló, pane policisto!
3: Co se děje?
2: Ukradli mi kolo!
3: Moment, moment, uklidněte se a nejprve mi budete odpovídat na pár otázek, ano? Tak, měl jste na tom kole zvonek? No, neměl. Tak, dobře. Měl jste na tom kole odrazky? Taky ne. Aha, tak milý zlatý, to bude za 500.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Pěkné odpoledne. Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Očkování proti němu je u dětí do 10 let povinné.
4: Co se děje v kraji?
5: V Havlíčkově Brodě byla dokončena stavba nového sportoviště u základní školy Nuselská. Multifunkční hřiště se oficiálně otevře 1. červnový den. Nabídne prostor pro nejrůznější míčové sporty, a to i klubům a veřejnosti. Pro město šlo o jednu z nejvyšších investic do sportu v posledních letech. Biologové v zálivu San Francisca se snaží zabránit stále častějším srážkám velryb a lodí. Využívat k tomu začali umělou inteligenci, která dovede rozeznat plejtváky i v noci. Mohou pak včas varovat lodě, aby se zvířatům vyhnuli. Námořníci si totiž kitovců často všimnou pozdě, obzvlášť v noci nebo v mlze. Loni v zálivu zahynulo 21 plejtváků šedých a z toho skoro polovina po střetu z lodí.
4: Sport.
5: Po dní volna jsou čeští hokejisté zpátky v plném zápřehu a chystají se na důležitý sobotní zápas se Slovenskem. Trenér Radim Rulík chystá několik úprav v sestavě. Útoky ponechá tak, jak reprezentace dohrávala poslední utkání s Itálií. Složení obraných dvojic se vrací k podobě ze startu šampionátu. Elitní duo tedy tvoří Filip Hronek s Michalem Kempným, zatímco Tomáš Galvas se propadl až do čtvrtého páru.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Příjemné teď už odpoledne vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho prvního dnešního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně už za chvilku vás čeká čerstvé bulvární okénko a v něm se dozvíme, že Leonardo DiCaprio uniká pozornosti veřejnosti médií. No, tak si na to rozhodně počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
4: Rádio Jihlava 101.1.

Herec Leonardo DiCaprio na festivalu v Cannes uniká veřejnosti i médiím. Vítejte v bulvárním okénku. Americký herec Leonardo DiCaprio, který patří k pravidelným návštěvníkům filmového festivalu v Cannes, letos úspěšně uniká pozornosti veřejnosti i médií. 51-letý držitel Oscara je známý tím, že si své soukromí úzkostlivě střeží, k čemu často používá luxusní pronajaté jachty kotvící v tamním zálivu anebo apartmá v prestižních hotelech. Během letošního ročníku dvoutýdenního festivalu se mu však daří skrývat natolik obratně, že ho dokonce přehlídky téměř nikdo nespatřil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Kdykoliv jde o koryta, řešení se najdou hbitá.

0: Hezké páteční odpoledne přeje Fugas i celé Rádio Jihlava.
1: Hokejové mistrovství světa na Rádiu Jihlava.
0: Po nervy drásajícím zápasu českých hokejistů z Italy nás čeká zítra zápas, který má vždycky něco navíc než ty ostatní. A to proto, že proti sobě nastoupí týmy Česka a Slovenska. No řeknu vám, já se na to teda fakt těším.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Goodbye to you, my trusted friend.

0: Posloucháte páteční vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 22. května. I dnes čas letí stejně rychle jako letadlo a to znamená, že jsme se dostali do fáze, kdy se s vámi prozatím musím rozloučit a předat mikrofon své kolegyni Katce. Ale tímto vás také zvu na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau vás Fugas.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kauflandu.

0: Serpent na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: Odpověď skrytá.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
0: Rádio Jihlava.
2: Sunny.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: To je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
7: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezký pátek. Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu ohledně ústavního výkladu pravomocí je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře.
8: Co se děje v kraji?
9: 8 mužů z Mongolska předkládalo podle policie úřadu v Havlíčkově Brodě falešná potvrzení, aby získali řidičské průkazy na nákladní auta a autobusy. Kriminalisté případ řeší jako trestný čin poškození cizích práv. V případě odsouzení hrozí mužům ve věku 24 až 49 let, kromě zákazu činnosti také vězení až na 2 roky. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc.
8: Sport.
9: V mexické Guadalajaře, kde se během letního mistrovství světa představí i česká fotbalová reprezentace, odhalili 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského útočníka Pelého. Hvězdný fotbalista, který zemřel v roce 2022 ve věku 82 let, si tam zahrál během mistrovství světa v roce 1970.
8: Rádio Jihlava.
10: 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
11: Pěkné páteční odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Policejní pyrotechnik ve středu u Nové Vsi na Havlíčkobrodsku zlikvidoval část ze 40 kg nábojů, další podrobnosti za chvíli.
8: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
12: Rádio.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

písky na snění, co vynesou jmění, a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Zdraví, hlava, hezký den vám všem. Policejní pyrotechnik ve středu v Nové Vsi na Havlíčkobrodsku zlikvidoval část ze 40 kg nábojů. Při zbraňové amnestii spolu s podomácku vyrobenou zbraní odevzdala v Chotěboři žena, která je našla při vyklízení půdy domu. Před týdnem muž v hlavě odevzdal přes kilo Semtexu. Teď ale zpátky k hitům rádia hlava, přijím krásný den.
1: Zas jsi tak smutná, kdo se má na to

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mládenec říká matce: potkal jsem nádhernou dívku, ale nevím jak na ní. Tak jí pošli květiny, pozvi k sobě na večeři ve dvou a uvidíš. Potom referuje matce: nic z toho nebylo, chtěla u mě umýt nádobí. No počkej, co je na tom špatnýho? No jo, když ona ho chtěla umýt před jídlem.

0: Pěkné odpoledne z Rádia Jihlava vám všem. V jaderné elektrárně Dukovany připravili na sobotu speciální program pro děti. Další podrobnosti už za pár minutek.
1: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. V jaderné elektrárně Dukovany připravili na zítřek speciální program pro děti s názvem Po stopách elektřiny. Návštěvníci se během něj hravou formou seznámí s výrobou elektrické energie i jejím využitím. Součástí akce bude naučná stezka se soutěžními úkoly, která povede areálem i okolím. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: to volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
9: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
10: Přeji hezký den. V Praze otevřeli vůbec první akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a mladistvé u nás. Unikátní zařízení má sloužit malým pacientům, kteří kvůli dlouhým čekacím lhůtám nemůžou rychle sehnat odbornou pomoc. V péči psychiatrů je v Česku více než 67 tisíc dětí.
9: Co se děje v kraji?
10: Policejní pyrotechnik u Nové Vsi na Havlíčkobrodsku zlikvidoval část ze 40 kilo nábojů. Při zbraňové amnestii je spolu s podomácku vydobenou zbraní odevzdala v chotě Boři žena, která je našla při vyklízení půdy domu. Zřejmě patřili jejímu otci. Před týdnem muž v Jihlavě odevzdal přes kilogram Semtexu. Americký prezident Donald Trump oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti a proto není jasné, kdy ani odkud vojáci dorazí.
9: Sport.
10: Čeští hokejisté se po včerejším volnu sejdou k tréninku před zítřejším duelem se Slováky. Výběr Radima Rulíka čekají ve skupině B ve Friburgu ještě 3 zápasy, ve kterých budou usilovat o co nejlepší postavení vzhledem ke čtvrtfinále. V pondělí je to duel s Norskem a v úterý pak nastoupí proti Kanadě.
9: Rádio Jihlava.
11: 101.1 FM.
9: Jsme tady s vámi.
12: Doufám, že máte krásný páteční den. Zdraví vás z rady Hlava Katka. Ve včerejším krajském kole Mladý zdravotník, která je určena žákům základních škol, byly nejúspěšnější týmy z Havlíčkobrodska. Buďte s námi, dozvíte se víc.
9: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Pěkné odpoledne, teď k tomu, co jsem na rádiu Jihlava naznačila před malou chvílí. Ve včerejším krajském kole soutěže Mladý zdravotník v Havlíčkově Brodě, která je určena žákům základních škol, byly nejúspěšnější týmy z Havlíčkobrodska. V kategorii prvního stupně základní školy podali nejpřesvědčivější výkon při poskytování první pomoci. Děti z obce Pohled mezi staršími žáky dali rozhodčí nejvíc bodů týmu z Havlíčkobrodské základní školy Štáflova. V celostátním kole soutěže, které bude 20. června v Mladé Boleslavi, se děti z Vysočiny pravidelně umisťují na předních místech. Tak držíme pěsti, z rádia Jihlava vám všem a krásný den.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Haló, policie? Dobývají se ke mně vymahači výpalného. Prosím vás, postarejte se, aby zůstalo co nejvíce stop. Hlavně krvavých. My už se v tom pak nějak vyznáme.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Radio Jihlava, zdraví vás Katka. Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už 7. lékaře, další informace za moment.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Radio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že jste s námi na rádiu Jihlava. Přibíčce milionům korun podpořit fungování ordinace už 7. lékaře. Pravidla pro poskytování podpory se ale možná změní. Vzniknout má pracovní skupina. Program určený k udržení dostupné zdravotní péče ve městě má Třebíč od roku 2023. Takové jsou novinky z našeho kraje. Teď další hity rádia Jihlava.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicha.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. V dohledné době lze podle odborníků z Krkonošského národního parku očekávat, že roztaje legendární sněhové pole mapa republiky. Podle středečního měření má rozlohu 850 metrů čtverečních a maximální mocnost je 2,2 metru. Roztaje tedy zřejmě ještě v květnu.
2: Co se děje v kraji?
3: V krajském kole soutěže Mladý zdravotník v Havlíčkově Brodě, která je určená žákům základních škol, byly nejúspěšnější týmy z Havlíčkobrodska. V kategorii prvního stupně základní školy podali nejpřesvědčivější výkon při poskytování první pomoci děti z obce Pohled. Mezi staršími žáky dali rozhodčí nejvíc bodů týmu z Havlíčkobrodské základní školy Štáflova. Cesta do Egypta by se i českým turistům mohla brzy zjednodušit. Země totiž chystá digitální víza po příletu, která mají zrychlit odbavení a omezit fronty na letištích. Novinka odstartuje v Káhiře a postupně se bude rozšiřovat.
2: Sport.
3: Česko zítra čeká pikantní střet se Slovenskem. To je zatím 100% a minimálně do zítřka je v tabulce skupiny B, druhé jen o skóre za Kanadou a obod právě před Čechy. Finští hokejisté porazili v Curychu Lotyšsko 7-1 a po čtyřech odehraných zápasech mají na kontě maximální počet 12 bodů. Lotyšsko má po čtyřech zápasech 3. Kanada zdolala ve Friburgu Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunula do čela skupiny B před Česko.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Páteční odpoledne s datem 22. května tady na Rádiu Jihlava pokračuje dál. Nicméně, teď už je zde opět Fugas, no a ten bude i nadále s vámi trávit čas na vlnách 101.1 FM a bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. A na co byste se mohli toho 22. máje těšit? Tak nabídnu třeba informaci o tom, že jeden nešika tak intenzivně ril do země rýčem, až odpojil 4 baráky od elektriky. A taky si řekneme, že nás čekají tropické teploty. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, čekají vás už za chvíli. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Hezké páteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Smolný den měl ve středu 24-letý dělník v obci Těšetice na Olomoucku. Při ručních výkopových pracích totiž poškodil kabel nízkého napětí. Zaryl do něj tak nešikovně rýčem, že odpojil 4 baráky za sebou. Vznikl zkrat a bylo. Za tomu v krajním případě teď hrozí až rok vězení.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co vás trápí, děvče? Proč se ptáte, pane doktore? No tak, proč byste jinak chodila k psychiatrovi? Ale pane doktore, já jsem vaše sestra a už u vás pracuju 5 let.

0: Pohodové páteční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Policie Jihlava.
0: O rozruch v ulici Jana Masaryka v Jihlavě se v neděli 17. května postaral mladík, který se bál o život. Proto zabarikadoval dveře svého bytu a oknem vyskočil na střechu. Mladíka si naštěstí všimli jihlavští strážníci, kteří byli tou dobou zrovna na obchůzce v terénu. Po delším vyjednávání se hasičům, strážníkům na místo přivolaným policistům podařilo mladíka přesvědčit, aby nastoupil do připraveného výsuvného koše a nechal se bezpečně dopravit dolů na zem.
1: Policie Jihlava.
2: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Pojďme se teď podívat na ten 22. květen do jeho historie. V roce 1618 tajná schůzka předáků protestantské opozice v paláci Smiřických v Praze domlouvá defenestraci místodržících. V roce 1921 vznikla československá obec legionářská. V roce 1945 uzavření hranic mezi Československem a Rakouskem. V roce 1946 K.H. Frank byl popraven oběšením na dvoře pankrácké věznice v Praze. A v roce 2017 23 lidí bylo zabito při teroristickém útoku během popového koncertu americké zpěvačky Ariana Grande.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěkné odpoledne. Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Očkování proti němu je u dětí do 10 let povinné.
3: Co se děje v kraji?
4: V Havlíčkově Brodě byla dokončena stavba nového sportoviště u základní školy Nuselská. Multifunkční hřiště se oficiálně otevře 1. červnový den. Nabídne prostor pro nejrůznější míčové sporty, a to i klubům a veřejnosti. Pro město šlo o jednu z nejvyšších investic do sportu v posledních letech. Biologové v zálivu San Francisca se snaží zabránit stále častějším srážkám velryb a lodí. Využívat k tomu začali umělou inteligenci, která dovede rozeznat plejtváky i v noci. Mohou pak včas varovat lodě, aby se zvířatům vyhnuli. Námořníci si totiž kitovců často všimnou pozdě, obzvlášť v noci nebo v mlze. Loni v zálivu zahynulo 21 plejtváků šedých a z toho skoro polovina po střetu z lodí.
3: Sport.
4: Po dní volna jsou čeští hokejisté zpátky v plném zápřehu a chystají se na důležitý sobotní zápas se Slovenskem. Trenér Radim Rulík chystá několik úprav v sestavě. Útoky ponechá tak, jak reprezentace dohrávala poslední utkání s Itálií. Složení obranných dvojic se vrací k podobě ze startu šampionátu. Elitní duo tedy tvoří Filip Hronek s Michalem Kempným, zatímco Tomáš Galvas se propadl až do čtvrtého páru.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Další naše společná hodinka vysílání na Rádiu Jihlava je před námi a já doufám, že budeme mít nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu vám třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to počkejte. A já přeji všem pohodové páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Zahrádkářský servis.
0: Květen, jak už sám název napovídá, je měsícem, ve kterém kvete doslova celá zahrada. Přitom prim v tomto směru hrají ovocné stromy, které jsou v tomto období obaleny květy, kolem níž čile poletují pilné včelky. V květnu se naplno rozbíhá pravidelná péče o trávník a práce na venkovních zeleninových záhonech. No tak vám přeji, ať se vám o víkendu na zahrádce daří.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manžel říká manželce: hele, proč se se mnou nebavíš?
2: Urazila jsem se.
1: Aha, a proč? No, to už si nepamatuju.

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 22. máje.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Významnou sportovní i společenskou událostí vždy bývá olympiáda dětí a mládeže. Rada kraje Vysočina se dohodla na tom, že se region bude ucházet o její pořadatelství v rámci jejího 13. ročníku v roce 29. S výzvou ohledně pořadatelství přišel Český olympijský výbor. 8. hry se uskuteční od 14. do 19. ledna 2029.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi právě teď posílá čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Oblíbená pěvecká soutěž Superstar se vrací ve velkém stylu. Na televizní obrazovky nastupuje v moderní a dynamické podobě a v porotě přivítá velká, ale i překvapivá jména. Hodnotit pěvecké výkony budoucích hvězd bude kromě Pala Habery například zpěvačka Eva Farna.
2: Rádio Jihlava.
0: Australská popová ikona vyděsila své fanoušky. Zpěvačka Kylie Minogue odhalila v nové dokumentární sérii natočené pro Netflix šokující střípek z minulosti. 15 let po první bitvě s rakovinou v roce 2005 a úspěšné léčbě i nádor prsu potkal znovu. Má druhá diagnóza pak přišla v roce 2021. Podařilo se mi ji utajit, vzpomínala zpěvačka Kylie Minogue.
2: Rádio Jihlava.
0: Pro klávesistu je poranění prstů na rukách tím nejhorším snem. No a právě to se stalo Michalu Davidovi. Během vaření mu sjel nůž a odnesli to hned dva prsty na levé ruce. Naštěstí to není hluboké a tak se to obešlo bez lékařské pomoci. Ale několik dnů bude teď muset mít prsty polepené náplastí.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký pátek. Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu ohledně ústavního výkladu pravomocí je čím dál pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře.
5: Co se děje v kraji?
6: 8 mužů z Mongolska předkládalo podle policie úřadu v Havlíčkově Brodě falešná potvrzení, aby získali řidičské průkazy na nákladní auta a autobusy. Kriminalisté případ řeší jako trestný čin poškození cizích práv. V případě odsouzení hrozí mužům ve věku 24 až 49 let, kromě zákazu činnosti také vězení až na 2 roky. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc.
5: Sport.
6: V mexické Guadalajaře, kde se během letního mistrovství světa představí i česká fotbalová reprezentace, odhalili 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského útočníka Pelého. Hvězdný fotbalista, který zemřel v roce 2022 ve věku 82 let, si tam zahrál během mistrovství světa v roce 1970.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. No a my se během ní dozvíme, že se čekají tropické teploty. Tak si na to určitě počkejte. Jinak přeji všem pohodový pátek, bezstarostný poslech, no a posílám za vámi další hit za hitem.
5: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Hezký podvečer vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugás. Podle předpovědi počasí nastupuje léto v plné síle. V následujících dnech, tím pádem také o víkendu, nás čekají dny plné sluníčka, bez deště a s rostoucími teplotami, které už v sobotu překročí i letní hodnoty a dokonce by se v dalších dnech mohly dostat až k hodnotám tropickým.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

herec Leonardo DiCaprio na festivalu v Cannes uniká veřejnosti i médiím. Vítejte v bulvárním okénku. Americký herec Leonardo DiCaprio, který patří k pravidelným návštěvníkům filmového festivalu v Cannes, letos úspěšně uniká pozornosti veřejnosti i médií. 51-letý držitel Oscara je známý tím, že si své soukromí úzkostlivě střeží, k čemuž často používá luxusní pronajaté jachty kotvící v tamním zálivu anebo apartmá v prestižních hotelech. Během letošního ročníku dvoutýdenního festivalu se mu však daří skrývat natolik obratně, že ho dokonce přehlídky téměř nikdo nespatří.

0: Máme, dámy a pánové, 22. května a tak se můžeme podívat do pražského Klementina, jaké v tento den, kdy byly naměřeny a zapsány teplotní hodnoty. Tak zatím nejtepleji bylo 22. května v roce 1950. Bylo 30,3. Naopak nejstudenější 22. květen byl v roce 1866, kdy bylo 3 stupně nad nulou. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 zapsán pod hodnotou 14,5 stupně. Tak, dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Přeji vám hezký zbytek pátečního večera, který doufám strávíte v přítomnosti Rádia Jihlava. No a já vás zvu na nedělní ráno. V 9 hodin tady na vás znovu budu čekat. Do té doby, čau bas fugas.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. V Praze otevřeli vůbec první akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a mladistvé u nás. Unikátní zařízení má sloužit malým pacientům, kteří kvůli dlouhým čekacím lhůtám nemůžou rychle sehnat odbornou pomoc. V péči psychiatrů je v Česku více než 67 tisíc dětí.
0: Co se děje v kraji?
1: Policejní pyrotechnik u Nové Vsi na Havlíčkobrodsku zlikvidoval část ze 40 kilo nábojů. Při zbraňové amnestii je spolu s podomácku vydobenou zbraní odevzdala v chotě Boři žena, která je našla při vyklízení půdy domu. Zřejmě patřili jejímu otci. Před týdnem muž v Jihlavě odevzdal přes kilogram Semtexu. Americký prezident Donald Trump oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Navrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti a proto není jasné, kdy ani odkud vojáci dorazí.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté se po včerejším volnu sejdou k tréninku před zítřejším duelem se Slováky. Výběr Radima Rulíka čekají ve skupině B ve Friburgu ještě 3 zápasy, ve kterých budou usilovat o co nejlepší postavení vzhledem ke čtvrtfinále. V pondělí je to duel s Norskem a v úterý pak nastoupí proti Kanadě.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novotný si stěžuje doktorovi. Pane doktore, proč musím Lenky zapíjet tak hnusným čajem? Sestro, kolikrát vás mám ještě upozorňovat, že se bažant na stolek nedává?

když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plných bitých frajerů.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Rádio Jihlava 101,1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mládenec říká matce: potkal jsem nádhernou dívku, ale nevím, jak na ní. Tak jí pošli květiny, pozvi k sobě na večeři ve dvou a uvidíš. Potom referuje matce: nic z toho nebylo. Chtěla u mě umýt nádobí. No počkej, co je na tom špatného? No jo, když ona ho chtěla umýt před jídlem.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Život plyne dál.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Haló, policie? Dobývají se ke mně vymahači výpalného. Prosím vás, postarejte se, aby zůstalo co nejvíce stop. Hlavně krvavých. My už se v tom pak nějak vyznáme.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hned po novém roce pán si dá závazek, když se sežene práci, tak se přihlásí do ČKD.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

0: Nic. Ahoj. Pojďte, uděláme si to tady pěkný dneska. Pojďte ještě jedno. Ahoj.
1: Ahoj.
0: No ne, pojďte. Pojďte. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Jo. Já jsem rád, že vás tady spousta těch, kteří máte rádi country, western, hudbu, music. Především vítám ty z vás, kteří sem přijeli na představení vlastním kamionem. Vy, řidiči traku, trakeři, vy mi asi budete líp rozumět, než vy netrakeři, že víte dobře, stejně tak jako já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky a kolikrát byste chtěli třeba zastavit, tak se vyčurat. Ale při představě, že byste museli zastavit, otevřít kabinu, vyprout hydrauliku, přestřípnout plombovacíma kleštěma svodidla, jít do pole, tam se vrátit plombovacíma kleštěma, si zapnout kaloty, zase svázat svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nastoupit a teprve pak jet dál. Jedete radši rovnou dál, co? Ale pozor, znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. A nejen to. Jednou mu dali za úkol, aby převez 2 tuny zkaženého masa ze západního pobřeží až na východní. Řekli mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. Jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerstvý. Poslechněte si, jak to bylo s Jackem Jackem, když se jeho osud navršil.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Co jsem ti říkal, Hurvajs? Co jsem ti říkal, abys to okno neotevíral?
2: Ale tati, jenže já můžu mluvit nahoru, dolů, napravo, nalevo.
3: Ty jsi nemluvil nahoru, dolů, tati.
4: Ani napravo, nalevo. Mluvil jste pořád jedním směrem, pane Stejble.
1: Jo, za slovíčka chyta dovedete, oba dva.
2: Ale tati, ale člověk se může umluvit, že ano, a tak.
1: Jenže vám něco říkat.
3: Víš, co je zajímavé, tati?
1: Jo, že v životě neposlechneš.
3: To ne, ale...
1: Hele, to okno jen tak nezamluvíš. Co je tedy zajímavé?
3: Že lidi už takřka všecko změřili, zvážili, spočítali.
4: To je pravda, pane Stejble. Co je na světě největší, co je nejmenší, co je nejpomalejší, co je zase nejrychlejší.
1: No, a co je na tom tak zajímavého, no?
3: Najednou, že se zapomnělo, tati.
1: Například, že nemáš otevírat okno, že ano?
3: Ale ne, na něco jiného, taťulínku.
1: Náš mudrc na něco přišel. Všichni lidi jsou hloupí, jenom on je ten chytrý. Na co pak důležitého se tedy zapomnělo, no? No?
3: Čeho je na světě nejvíc, tati?
1: No, počkej. S tím na mě nechoď. Ty chceš zamluvit to okno, co?
3: Ale já ho neotevřel, tati.
1: Že ti není hamba to svádět na Máničku.
4: Já ho prosím taky neotevřela, pane Stejble.
1: No, samo sebou.
4: A čeho je tedy na světě nejvíc, Hurvínku?
3: Chcete to vědět oba dva?
1: No, prosím.
3: Zbytečných řečí je nejvíc, taťulínku, protože to okno si otevřel ty sám.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je ten Ivan Ivanovič, že vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. On říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem si říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. Tak on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a což jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo ne, měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, říká, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu žehličku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. A říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zkazil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Použil jste někdy Viagru?
2: Co?
1: Jestli si Viagru? Použil Viagru?
2: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
1: Ještě si ji nepoužil?
2: Ne,
1: no tak, takhle.
2: Nepoužil.
1: Jednou už ji použil, co ale kec? Zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo.
3: Neplatný pokus.
2: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
1: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
2: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že udělám zbytou kuličku na dříví? Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
1: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
2: Josef Mladý.
1: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku. Naschledanou.
2: Ať je Hlinsko.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem.

jezera, v nozdrách slávne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Právě vypínáme slovenské okruhy. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Horáckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Jo, tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat, že jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla, nic proti tomu, že jo, než se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že jo, ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus, tedy autobus bednu na kolečkách, s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali ještě ani nebrzdil, no takže. Ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zeměžek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty co jako říkají napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Počas se vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, nebo chodí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci,

0: mohou.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Milé děti, dovolte mi, abych ve vaší škole zahájil dnešní výchovný koncert skladbou F-moll, část pátá, oddělení šesté, číslo 956/5, druhé patro vlevo, Johanna Sebastiana. Au! Kdo to byl? Kdo to byl s tím bábrletem? Tak takhle ne, to bychom nebyli kamarádi, takhle se do mě strefovat tady bábrletama. Prosím, to si vyprošuji. Chlapci, já myslím, že si budeme rozumět, ne? Tak prosím, podívejte se, já mám smysl pro humor. I pro legraci mám kolikrát smysl. Ale taky musím vědět, kdy a odsaď a čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když, že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic, za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiana. Kdo to zase byl? Zase další bábrle? Jo! Parchanti mizerný neukázin. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol, si mizerný. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti, z hudba. Buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano, Očišťuje duši, duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlou, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat, teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry, pak to namažeme lepidlem a připlácneme záplatu a potom plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme důst, já jsem tě viděl. Pojď sem, pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už toho mám dost, pojď sem, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady... Pacholku, jeden mizernej. Milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-moll, část pátá, oddělení šesté, Johanna, Sebastiana, a příště si na mě všichni dejte bacha!
1: Hrabé jaro na rádiu Jihlava.

0: Životy fajn, životy jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Prosím kolegy Hrabětu, Weigla a Brucknera. Tak já ještě zopakuji větu, na které se hra zastavila. Přišel jsem se ucházet o princeznu Zlatovlásku.
3: Co pak Zlatovláska, ale i Melí. Všimli jste si, co se letos urodilo i Melí?
4: Strašně. V korunách stromů to vypadá jako nějaká orlí hnízda.
5: A víte, že i Melí je cizopasník?
4: Jděte.
3: No jo, my na to chodíme se synem, každý Vánoce.
4: A co je pravdy na tom, že přináší štěstí?
3: Jistě, jinak by to lidi nekupovali.
5: A jak vy to trháte?
3: No, syn vyleze na strom s pilkou a já čekám dole.
4: A jak se dorozumíváte?
3: Tak já na něj ze zdola zavolám, házej!
5: Jděte! A co, když je syn hodně vysoko a neslyší?
3: Tak to musím ještě hlasitěji. Házej!
4: A co syn?
3: Syn, když má to jmelí nařezaný, tak on zase zavolá, tak už bych to hodil.
5: Ale to on to hodí, až když je toho víc, ne?
3: No jo, to je vždycky celá náruč.
4: A to je slyšet, když to dopadne?
3: To víte, že jo, takhle to buchne.
4: Takováhle rána, tomu nevěřím. Vždyť jsou to jen větvičky.
3: No nelžu vám, takováhle rána.
5: No, to by probudilo i vola.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátil k té Vltavě naší staré, protože i tam máme řadu srdcakramenských restů, jo? Právě jsme například protekli tady jižními Čechami, aniž jsme se zamysleli. A to je chyba, protože my protékáme krajem hlubokých husitských tradic. Ano, přátelé, tady bych udělal malou odbočku, protože toto vstoupilo do dějin světové hudby. To bylo poprvé v historii, kdy se hudba utěšitelka stala zbraní. Protože tuto píseň, když u domaště husité zaspívali, křižáci utekli, protože tohle nemohli poslouchat. To bylo tím, že on ten Žižka neuměl zpívat. Ztratil to jedno oko, tak úplně ztratil sluch. To bude dneska těžký večer. Kdo máš nic nebojoval Žižka, člověče, ten už byl dávno u Přibyslavy, už ho tam žrali červy. Prokop Holý bojoval do Mašlic, když už.
2: Kdo máš nic bojoval Prokop Palcátem?
1: Když už. Jaký pak Prokop Palcátem, co tady falšuješ historii? Jako kdyby těch vymyšlených postav už nebylo dost? Prokop Holý byl vojevůdce! Prokop Holý byl vojevůdce!
2: Jsi zadu?
1: Zezadu, nebo... Co zezadu, no? Zezadu, zepředu, ze zhora, ze spoda. Když byl vojevůdce, tak byl vojevůdce ze všech stran.
2: Teda chudák vojevůdce. No.
1: Když seš vůl, tak seš vůl ze všech stran. Kubistický jako.
2: Dobře, no, mě tady nejde. A čím ho byl?
1: Co čím ho? Co bogaj, nebogaj, prosím.
2: Co já, nic?
1: Co sem pleteš současnost? Tohle je historie 15. století.
2: To se tomu křižákovi v podstatě vůbec nedivím, že utíkal, protože představ si to, on přijde k nám a co vidí? Jde voj, předu jde Žižka, drží si oko, nedrží se a za ním jeho holí.
1: Prosím tě, jakou holí? Vysvětli nám tady všem, jakou holí?
2: No, nevím, no asi tou Žižkovou slepeckou, nebo...
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak, já ten on tak na začátek zkontroluji, jestli jsme tady šicí. Lanžočané si došli, to je fajn. Lanžoci je teda kompletní. Jen tam vidím, aj z Vracova jsou tady někteří. A i Slováci dojeli. Slováci jste tady?
2: Tu jsme,
1: ano, výborně. No ne, já tak... Jo, ano, výborně. No tak... Slováci věří, že mě všeckému budete rozumět, já jsem teda dneska zapomněl to titulkovací zařízení, no, někdy jsou to problémy, teďka jsem se bavil s jedným Slovákem, tak jsme se nemohli domluvit, jak se řekne slovenský limonádový joe, no, že prý malinoukový dežo. No tak to bylo tak jenom na úvod, no, je to fajn, no tady se dívám, však ano, strýček došel, tady aj z tetičku, že by dva jste manželé, no já nás tam. Se to pozná hned, že máte stejné uši, no. Ale to je včelka i vědecky dokázané, že když spolem lidé nebo někdo žije delší dobu, tak se začíná jeden tému druhému podobat. Já to vím. Já doma 8 roků žiju ze psem, ten má takový ocas. No tak, samozřejmě má doma hodnou ženu, ale tady jsou taky šikovné děvčata. Tady je tetínka v první řadě, no. A Novou halenku jste si koupili na tu dnešní slávu, že? To máte ještě od Vánoc, ne? Takže tady máte zapchlé jehličí, no. Ale teď šikovná, vypadáte skoro jak ta Esmeralda. No, taká zelená, šmecná. No, díváte se na ty seriály, ne? Esmeralda, ta druhá se jmenuje. Kassandra. Ano, Manuela, děkuju, ano, Manuela. Rosalinda, Orero. Divoký anděl. To je pěkná svíňa, no. A to se ještě bude točit další 400 dílů toho Dallasa. Víte, který to byl ten Dallas, ne? Ten Juling. Ten s tím kloboukem, no. Ten starosta JZD z Ameriky, Juling, no. A některé ty díly se budou točit tady u nás v Lanžotě. Lanžot pomlčka South Fork, no. Protože my u nás také tak chlastáme, no. K nám ta ožralá, Suelín zapadne jedna dvě. Nafta kbelí je kůsek, to říkáte. No pije se všude, keď teda včiju s tím pitím, jsme to museli hodně omezit, čak litr benzína je zase dražší než litr vína. To kdyby jezdilo na burčák, co? To je bylo smradu, to by ty chlapi padali ožrali od výfuka, no. Kilo masa má stát čilkaj až 250 korun. No bodaj by ty krávy z toho nebyly šílené. No. Tak ale, já už tu nemoc mám dávno, protože já když jdu u nás do hospody v Lanžotě, tak vždycky slintám, jdu z hospody, tak kulhám a doma mě čeká šílená kráva. No. To se nedá nic dělat, no. Tak ale, lidé se bojí, je to fakt teda, no. Však já mám dvou kamarádů, jezdí po montážách, maringoce, tak jak se báli tej nemoci, ty šílených krav, tak si koupili vlastní krávu. Já říkám, chlapci, a to tu krávu sebou vozíte v tej maringoce? Že no musím, já říkám, chlapci, nezlobte se na mě. A co ten smrad, že ona si zvykne? Proti důstu žádný než pudrát, no. Ale teda je teda fakt, že aj my teď s mojou doma novým způsobem ekologickým vyrábáme sušené mléko. Koupili jsme krávu, tej krávně dáme 14 dní napít vody a potom jenom vyprášíme vemeno. No. Kdybyste věděli, odkud to leze, od nás to leze. No je to tak, no. Proto právě u nás už došli děvčata na to, v Lanžotě, chytré, že místo toho hovězí a všelijakého zkazeného je lepší konzumovat to mužské přední. Co? Ještě ta. Teď jo, nestýjte za... No ne, tak má to svoje výhody. Za první málo stojí. Rychle se udělá. Pustíš čávu a neleze mezi zuby. Čekaj, to máte všelijaké ty diety, no, a je moja pořád pojídá ty tabletky, jak se dívá na tu televizu, ty herečky, jak tam létají. Podívejte se na mě, jak jsem ještě bývat tu stá před 10 týdňama, no. A včíl? Říká, no bodaj by ne, když ti 2 měsíce nedali nažrat, no. No je, no, pořád se umlátí ožíněnky, cvičí, no. A nejlepší je ta poloha, to sami lubí s tím válečkem na zemi, to kozaná. To otěhotní tady nevíte s kým. Tato, co? Ty už si blbý jak ty chlapi v práci, no. No je, no tak je to fakt. Říkám, moja se umlátí pořád, cvičí pořád, vám vymýšlá jaké ty cvičebné projekty, no. Minule také pořád se vás šlapat na čerstvém vzduchu do pedálu, no. Tak si mi vynesel šicí stroj na balkon. Na ní to nezabralo, no já nevím už, co teda mám pořád vymýšlet, no. A mě pořád napadá, no, že prý tady toto vepředu, že prý to nemám břuch, nadává, že to mám pomník nad padlým. Jenomže já zase říkám, že pod velikým balvanem hbitý úhoř bývá. Co? Co říkáte, chlapi, je to pravda, nebo není, no, vidíte? No. Erotika vládne světem. Čakaj, my jsme včera u nás měli v Lanžotě velikou slávu, tak za jedno byly teda hody a za druhé, a to je také důležitější aj pro mne a pro chlapů, jsme tam měli rok od založení nezávislé erotické iniciativy. No, však byl u nás zajetý aj ten předseda, ten zavináč. Uzel. Ten fuzatý, no. Ten sexuolog, víte, kde je ten Uzel, no. No. Veliká sláva, zešli jsme se na obecnej škole, tam je tabula, no, tak jsme to tam kreslili, no. Poslední výzkum, a to je zajímavé, zjišťoval, od čeho mají ženy takovou tu rýhu pod prsama. Co? Nevíte teď, no, že ne? No, tak do 40 roků je to od podprsenky a od 40 navrch od tepláků, no. Nemáte tepláky, já tam nevidím, no. No tak ale, Tetina je také šikovná kočka, no napijte se kafého, já počkám chvíličku, no. Aby vám logr nezaskočil, no. Tetina, teda já i strýcovi závidím, vy jste taková kočka. Víte co? Pojďme tam spolem dozadu, budeme dělat křupy křup. Když nebude co, tak překusneme zubní protézu, no. Ne, no tak ale Tetina fakt je šikovná taková. No, však aj tetina Esmeraldová, no. Na vás jsem už skoro zapomněl, no. Taková kočka. Tetino, nežerete vy ten viskas? Však kočky žerou viskas a jak jsou zdravé. Psi žerou ten pedigripáv a jak jsou zdraví psi. Tak si říkám, začneme žrat psů a kočky, také budeme zdraví, no. No, no, tak je to tak, ale nic méně. Kočka, kočka, no. Tetino, tady, v zeleném Esmeraldová. Vy kdybyste si místo tý gatí dala na sebe nějakou šikovnou minisukňu, tak ještě v klidu můžete uvádět to peříčko. Co? Ta Poloniová! Ta Poloniová, ta by vyskočila závistí z okna. No. A nebo víte co, já bych vám pichel to počasíčko. No. To vy jste utekala úplně nahatá, no. Jak na nudistické pláži, aj falešné zuby do kastrolka. Či byste doběhla k tému oknu, to okno byste otevřela a zakřičela, zase jí bude chcat. Šikovná, no, vidíte, jaká, no. No, no, tak erotika, no, však ta erotika už se dostává aj do toho parlamenta, no. Se podívajte, jak jsou někteří poslanci pořád tvrdí, no. Díváte se někdy na ten parlament, co? To je největší noclehárna v přímém přenosu, no. Ta zabrát jenom popíja, koštuje, no. Minule, jak slavili, nevím, co to měl, jestli ten Klaus měl ty 60, tak vám tak pili, že aj záchod ucpali. Čiže tragédia, ty poslanci neměli kam chodit, že? No. Tak zavolali tam toho instalatéra, on došel, otevřel ty dverce na té vládě, zakřičal, že tak, kde je ten hajzl? No, že letěl na Kanárské ostrovy! Ale že já jsem myslel takové ty dvě nule, no že ty letěli s ním.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Uj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
2: Nudle.
1: Jaký nudle? Máme pivo?
2: Pětivaječný. Nemáme.
1: Co nemáme?
2: Pivo.
1: A ty jsi ho nekoupila?
2: Ne.
1: A prosím tě, co je to s tebou?
2: Nic.
1: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
2: Ale se ti jen zdá.
1: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralov.
2: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
1: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
2: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to co bych vůbec mluvila?
1: Počkej, moment, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
2: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, viď?
1: A co to, prosím tě, za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
2: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. O, je sen každý ženský, viď? Družka.
1: Tak moment, moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. Oh. Ale vím, že ti nebylo 18, ale 22.
2: No,
1: a měla jsi známo s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
2: O 20. A co jsem taháš Kalába?
1: No, proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
2: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
1: Aha, aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
2: Čoch, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
1: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale
2: no.
1: Co pak mám čas?
2: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
1: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc
2: nebo,
1: hezky.
2: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
1: Kdyby byla, kdyby byla. To bych si tě hned vzal.
2: Tak bude. Zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
1: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novým druhu nátěrových barev na kovy.
2: No tak se ty nátěrové barvy budou muset obejít bez tebe, no.
1: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva a mám hlavní referát.
2: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
1: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
2: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
1: Ano, samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
2: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
1: Jo, takhle, no. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout, ale... a že pak nebude všecko tvoje.
2: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
1: Co to?
2: No, on byl vždycky gentleman, no.
1: To není možné.
2: No, je.
1: Ano, ano, no, vidíš.
2: No.
1: Já Kalábovi taky. Já vždycky o něm jenom dobře,
2: no.
1: Jen si vzpomeň,
2: no. Právě.
1: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
2: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně, to bych nechtěla.
1: Ano, ano, to bys nechtěla, totiž ne, totiž já...
2: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě, ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky, to, Oskare, udusí každou lásku.
1: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
2: mě
1: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, a prosím, tak se všichni postečá na hlavu, zítra v 9 jsem tvůj.
2: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
1: Já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj, no, jsem tvůj.
2: On Kaláb neumřel.
1: Já jsem tvůj, já jsem tvůj, Bětuško, já jsem tvůj. Cože?
2: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
1: Ty
3: Ty mě jen tak zkoušíš.
2: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
3: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
2: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nad dopisy diváků.
2: Ještě dříve, než prozradím, s kým a o čem si dnes budeme nad dopisy povídat, ocituji pár diváků. Opravdu skvělé, pestrá a přitom napínavá podívaná. Jen tak dál. Hlavní hrdina okouzlil celou naší rodinu. Prostě Sandokan je jednička. Gratuluji našim tvůrcům. Je vidět, že když chceme, umíme natočit seriál, jaký nám může svět závidět. No, chtěl bych upozornit diváka J.N. z Čakovic, že přestože herci mluvili česky, jde o seriál italský. Další dopis. Milá televize, jmenuji se Jana, chodím do 8. A miluju Sandokana. Jsem už totiž dospělá. Mám jedničky. Jenom z matiky mám 2. A do třetice dopis od pionýrů. Poraďte nám, kde sehnat adresu Sandokana. Chceme ho pozvat na dožinkové slavnosti. Všechny náklady samozřejmě hradíme. Píší pionýři ze Slušovic. Protože dopisů s podobným přáním přišla celá řada, mám teď milou povinnost představit vám našeho dnešního hosta. Dobrý den, Sandokane.
3: Dobrý den.
2: Sandokane, co říkáte tak mimořádnému ohlasu seriálu u našich diváků?
3: No, přiznám se, že takový úspěch nečekal u nás v Itálii vůbec nikdo. Informace, které jsme měli o českém televizním divákovi, byly kusé, někdy i zkreslené. Ale jedno jsme věděli přesně. Český divák prahne po krásném hrdinovi. Tady jsem měl usnadněnou pozici tím, že přede mnou šel v televizi Claudius. Dokonce víme, že hrdinkou jednoho českého seriálu byla sova.
2: Jakého seriálu?
3: Já neznám český název, ale v Itálii běžel pod názvem Špitálo periferio.
2: Aha, jenomže to byl ten sova.
3: Jo, to byl ten sova.
2: Ano.
3: Ale podle slovníku je sova žena.
2: Podle seriálu je sova muž.
3: Helejte, jestli muž, tak snad sovák, ne?
2: Ne, hrál ho chudík. Ale to jsme odbočili, Sandokane.
3: To jsme odbočili.
2: Diváky by jistě zajímalo, čeho si na své popularitě nejvíc vážíte.
3: Že jsem se dostal na trička. Víte, já jsem viděl ta trička na vlastní oči a byl jsem dojat, jaký byl o ně u stánku zájem. Nejsem totiž v Praze poprvé, byl jsem tu už jednou, na Matějské pouti, ve vašem pražském parku Culturato Odfucato.
2: No, u našich diváků v současné době kraluje hit o Sandokanovi.
3: Ano, ano, znám i českou verzi dvojice Kotwald Hložek. A víte, že ti dva jsou velice populární v italských školkách?
2: Nepovídejte.
3: Ano, a tu jejich písničku, víte, kterou mám na mysli? Víte, kterou? Tak já nevím, jak se to jmenuje česky, italsky je to Signoretti neplnoletti. Tak tuhle tu písničku jsme si s Marianou často zpívali.
2: Děkuji vám za rozhovor.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jedna známá chtěla muže tak přitáhnout k domovu, že ho dokonce přivazovala řetězem k noze od stolu. Pouštěla ho ven jen jednou týdně, a to do sklepa pro uhlí. Pak se zjistilo, že manžel jí byl nevěrný 2 roky, každý týden, se sousedkou ve sklepě na uhlí. Nová rada, jak přežít nevěru, zní: mějte srdeční arytmii. Proč? Protože vášeň vašeho muže k nové, hezčí, mladší, lehčí partnerce může dokonale stlumit vaše věta: je mi jedno, kde jsi a kdy se vrátíš, ale hrozně mi buší srdce. A kdybych náhodou zemřela, odveď, prosím tě, Danušku do školky. Nevěrní manželé většinou pohasnou ve svém milostném splanutí, když zjistí, že jejich manželka už ji sice nemilují, ale nějaký ten vztah k ní, když spolu žijí tak dlouho, přece jen mají, je ohrožena vážnou chorobou. A chytrá manželka je proto vážnou chorobou ohrožena pořád. Zvlášť tehdy, když její muž chce změnit svou dosavadní image. Viagru chce vyzkoušet každý muž. A když každý, tak i náš, váš. Je proto nezbytné okamžitě, Viagra je v prodeji, učinit opatření. A to opatření je naše další rada. Skamaraďte se s kardioložkou. Proč? Protože vaše kardioložka vašemu muži řekne, že on Viagru používat nemůže. Jeho srdce už totiž nebuší tak pravidelně jako za mlada. Taky má oslabený organismus. A pár let života na téhle zemi mu může lékařka zaručit jen tehdy, když bude váš muž jen s vámi doma provozovat normální zdravý sex. A když bude váš manžel provozovat sex zvlášť zdravý a opatrný, tak může kardioložka od svého známého sexuologa opatřit Viagru, až budete slavit narozeniny.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můj životopis. Pocházím z velmi chudé rodiny. Maminka pracuje v Tuzexu jako kosmetička podlah. A tatínek je řezník. Je velice ochotný. Vždycky, když je potřeba někoho zabít, vezme sekeru a jde. Nejstarší bratr Václav je zaměstnán u benzinové pumpy, kde, jak tvrdí, ho to nebaví, ale když se ho zeptám, proč to dělá, tak se jen směje. Další moji dva bratři jsou dvojčata, Petr a Jidáš. Původně se Jidáš měl jmenovat Pavel, ale tatínek se na řeznickém bále opil a pak se vsadil. Petr prodává v zelenině a Jidáš taxikaří na pravidelné lince letiště Interkontinentál. Proto se naučil částečně německy a dělit 1:16. Promiňte, 1:18. Snad protože tatínek nepravidelně platí příspěvky, nedostali jsme ještě nikdy poukaz na rodinnou rekreaci ROH, přestože tatínek žádal ze zdravotních důvodů Tatry, protože celý rok dýchá prachy. Jezdíme pravidelně na prázdniny k babičce Žofí do jižních Čech. Babička bydlí na samotě u lesa, kde má malý záhumenek a malou chaloupku. Dříve to bývalo letní sídlo Lobkoviců. Tatínek, bratři a sestra do toho vrazili pár korun, aby se v tom dalo bydlet i nyní, když stoupl životní standard. Hned za golfovým hřištěm, vedle tenisových kurtů, přímo u sauny má naše rodina bazén s mořskými vlnami. Za hezkého počasí je vidět maják na druhém břehu. Každé ráno se Jidáš prohání na vodních lyžích. Člun řídí pan Marek, jinak náš zahradník, trenér, masér a kuchař, kterému je každá koruna dobrá, protože má malý důchod, jelikož se mu nezapočítávají léta, kdy sloužil u Lobkoviců. V době honu, kdy k nám do lesa sjezdí zastřílet valutoví přátelé, sestry Věry, převléká se pan Marek za bílého jelena. Bílou kůži máme a parohy má pan Marek vlastní. Několikrát se převlékl také za zajíce, ale to již odmítá, neboť v loni v době odchytu byl lapen do sítě, bolestivě ozvěděl.

0: Šestá pětituna opouštěla babičinu zahrádku. Petr radostně zvolal: Brambora k bramboře, Úno je na dvoře.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička z Česka.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.